Jany Draselný, už mám na něj chuť. A vejce zkažený, spařený, pekelný, podávej. Komu se nelení, tomu se žijí, musí divný zdát. To čert rád, jenom tak srdce může dát.